Let it go. Let it go. Let it go. Let it go.

Hit that note again, let me see if that's still right.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. V kinech vás čeká dramatická rekonstrukce posledních dní francouzského učitele Opuštěný. HBO Max přináší komedii Znovu mladá, Sky Showtime pokračuje druhou řadou Země gangů a Elon Musk hromží kvůli dokumentu Alexe Gibneyho. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: českých kin vstoupilo francouzské drama Opuštěný, které otevírá jednu z nejbolestivějších kapitol novodobé Francie. Režisér a scénárista Vincent Garin, který se dlouhodobě věnuje filmům podle skutečných událostí, rekonstruuje posledních 11 dní v životě Samuela Pettyho. Učitel dějepisu a zeměpisu v říjnu 2020 vede se svými žáky hodinu o svobodě projevu a o tom, kde končí náboženství a začíná stát. Jako příklad použije karikatury proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo. Z jedné vyučovací hodiny se ale rychle stává lavina nedorozumění, výčitek a obvinění, kterou dál roztáčejí lži šířené po sociálních sítích. A instituce, které by ho měly chránit, jen přihlížejí až do chvíle, kdy už je pozdě. Hlavní roli učitele stvárnil Antoine Renard, v obsazení nechybí ani Emmanuel Berko, herečka a režisérka, kterou můžete znát z oceňovaného dramatu Můj král. Není to film, na který se jde pro odreagování, ale takový, o kterém se po projekci ještě dlouho mluví. Drama Opuštěný uvádí do kin Cinemart.
1: Je viens de revoir la vidéo de la vue, arrête pas d'augmenter.
2: Elle est mensongère, elle donne clairement le nom du collège de Monsieur Patty. Il faut la faire supprimer.
3: Faut pas prendre ça à la légère. Faudrait que vous rédigiez un rapport.
4: Et alerter le service de défense et de sécurité.
5: Ça s'est pas passé comme ça.
6: Bah, je dirais, elle a menti.
7: On est complètement derrière vous.

0: possibly the greatest living inventor.
1: He is the real-life Iron Man.
2: He's one of the greatest builders of all time.
3: The greatest capitalist in history!
4: Action! Kolem nového dokumentu o Elonu Muskovi se rozpoutala pořádná bouře. Oscarový dokumentarista Alex Gibney, který už v minulosti rozebral Enron nebo Scientology, natočil téměř 4-hodinový film s prostým názvem Musk. Sleduje cestu nejbohatšího muže planety od Tesly až SpaceX přes koupi Twitteru až k jeho politickému působení po boku Donalda Trumpa. Musk sám mluvit nechtěl, za to před kamerou promluvila jeho bývalá manželka, otec nebo Ashley St. Clair, se kterou má dalšího potomka. A právě kvůli ní hrozí Muskův advokát žalobou. Ashley St. Clair ve filmu popisuje zprávy, ve kterých jí Musk před volbami v roce 2024 psal, že má ve vesmíru přes 10 000 laserů. Podle právníka šlo o obyčejné laserové spojení satelitů Starlink, ne o nic podezřelého. St. Clair to odbyla s tím, že spíš kolonizují Mars, než aby tenhle spor vyhráli. Kritici film v Benátkách i v Torontu přijali nadšeně. Musk ho naopak označil za nudný útok na svou osobu. Minulý týden navíc do Hollywood Reporter napsal, že studio Universal, které má práva na uvedení mimo Severní Ameriku, dostalo z politických důvodů strach a film možná vůbec nevydá. Universal to ale obratem popřel a tvrdí, že s mezinárodní premiérou dál počítá. Američané uvidí Muska v kinech od poloviny října a na HBO začátkem příštího roku. Kdy a jestli dorazí i k nám, zatím není jasné, ale po takové reklamě bych se nedivila, kdyby se o něj distributoři poprali. Trailer a další pikošky kolem tohoto sporu najdete v článku na našich stránkách zoomradio.cz.

0: like it's arthritis in your lower jaw.
1: So what next, or is this just the start of a general decline?
0: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
1: No more what for me?
2: Na HBO Max dnes startuje nová britsko-americká dramedie Znovu mladá od Sharon Horgan, autorky, kterou můžete znát ze seriálu Zlé sestry. Horgan seriál napsala, produkovala a zároveň si zahrála hlavní roli. Její hrdince je 50, má za sebou rozvod a rozhodla se, že na lásku ani na sex ještě rozhodně není pozdě. Jenže na randění zbývá jen čas mezi péčí o stárnoucí a nemocné rodiče a dospělým synem, který z hnízda pořád nějak tak nechce vyletět. Takže klasická sendvičová generace jen s trochou romantiky a humoru. Po boku Sharon Horgan hrají Rupert Friend, známý ze seriálu Homeland, Charlene White, Erin Murphy a Robbie G. Dvě úvodní epizody jsou k dispozici hned dnes, další budou přibývat po jedné každý týden. Seriál Znovu mladá najdete nově na HBO Max.
1: My son Rory heads off to university next month.
3: Love you.
4: Yeah, love you.
3: I love you.
1: I think I get back out there. Just fun, lightly degrading sex.
4: Mom.
1: When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now. I think I've got like 10 years left as a sexual person. Top. What are you doing here?
5: You messaged me.
1: Huh?
5: You spelled horny wrong.
6: Tak co? Dobrý?

0: May I speak plainly?
1: This family is in a death spiral.
2: Na Sky Showtime se dnes vrací Země gangů. Drsný londýnský krimiseriál, jehož druhou řadu otevírá dvěma epizodami opět Guy Ritchie. Rodina Harriganů má po první sérii pořádně pošramocené impérium a teď musí držet pohromadě, zatímco jí konkurence dýchá na záda čím dál silněji. Uprostřed toho všeho stojí Harry, jejich muž na špinavou práci, který pozná, že v rodině, kde se napětí stupňuje každým dnem, už nemusí být v bezpečí ani on. Loyalita se rozpadá, násilí se dostává až ke kuchyňskému stolu a slitování tady nikdo nečeká. Vrátila se opět i původní parta, Harryho hraje Tom Hardy, hlavu rodiny Conrada Pierce Brosnan a jeho nevyspytatelnou manželku Helen Mirren. A kdo si v první řadě zamiloval Mirren jako matriarchu, která by klidně zavelela k válce u odpoledního čaje, ten tu přijde znovu na své. Mimochodem v zákulisí to před premiérou pořádně jiskřilo. Letos na jaře se objevily zprávy, že Tom Hardy byl ze seriálu vyhozen prý kvůli pozdním příchodům na plac a sporům se scénáristou Jessem Butterworthem, který mu posílal scénáře na poslední chvíli. Nakonec se vše urovnalo, Pierce Brosnan celou aféru označil za bouři ve sklenici vody a Hardy se vrátí i ve třetí řadě, kterou už má seriál potvrzenou. Druhá řada má 10 epizod, první je k dispozici dnes a další budou přibývat každý týden. Mobland, tedy Zemi gangů, najdete exkluzivně na Sky Showtime.
0: We've lost fentanyl, now heroin. We are surrounded by sharks, ripe for the picking. If you ask me, it's already begun.
3: What do you mean?
0: The war.
4: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

Minulý čtvrtek 17. září dorazily nové tituly do kin a já mám pro vás rychlý přehled. Steven Soderbergh přivezl krimi dramedii Christofferové. Ian McKellen hraje excentrického malíře, který už 20 let nevzal do ruky štětec. A jeho chamtivé děti proto najmou mladou padělatelku v podání Michaely Coel, aby mu potají dokončila slavnou sérii obrazů. Jenže přechytračit starého lišáka v jeho vlastním ateliéru není jen tak. Fanoušci hororu se dočkali v kinech nového Resident Evil. Režisér hororového hitu Weapons Zack Cracker posílá obyčejného kurýra s balíkem do Raccoon City přesně v noci, kdy město zachvátí smrtící virus, takže doručení se tentokrát trochu protáhne. Kritika pěje chválu nezměrné velikosti. Francouzské drama Opuštěný rekonstruuje posledních 11 dní učitele Samuela Pettyho, kterého jedna hodina o svobodě slova a lavina lží na sociálních sítích dovedly až k tragickému konci. Silné a nepříjemně aktuální téma. Do kin dorazilo i historické drama Rose. Sandra Hüller si za roli ženy, která se po 30-leté válce vydává za vojáka a dědice opuštěného statku, odvezla stříbrného medvěda z Berlinále. Kolumbijská absurdní dramedie Poeta, oceněná v Cannes, sleduje neúspěšného básníka a profesionálního stroskotance z Medellínu, který dostane šanci stát se mentorem mladé studentky, pokud to zase nezvorá. Z Ukrajiny přijela do kin romantická komedie Vlak červená ruta o lásce na první pohled. Česká produkce nabízí komorní thriller Call o úspěšném muži, kterému jeden lechtivý videohovor během jediného odpoledne obrátí život na ruby, a to prakticky v reálném čase. Pro fančmekry se do kin vrací klasika Krištofa Kieslowského Krátký film o lásce, rozšířená verze jednoho z dílů slavného dekalogu. Ze světa dokumentů je nově v kinech časozběrný portrét Báry Basikové. Helena Třeštíková mapuje 50 let jejího života na pódiu i mimo něj a v dokumentu Lev salonu provází David Vávra ze sedadla rikši architekturou Hradce Králové. A na závěr Piši švoři, pro ty je v kinech animovaná komedie Kojot vrací úder, kde se Kojot Vilda konečně rozhodne zažalovat firmu Acme za všechny ty vybuchující vynálezy. Tak to byly, naši milí posluchači, poslední novinky v kinech. Hovk!

0: This is Fred Heckman, and you're listening to WIBC Radio.
1: Fred, you're driven, a family man.
2: Hi.
1: With a deep desire to be the very best.
0: And that's My Town Indy.
3: Nice show, Fred.
0: Thank you. This is Fred Heckman speaking.
4: My name's Tony Caritzis.
5: I got a 12-gauge sawed-off shotgun wrapped around a man's neck.
4: I'm a mad, mean motherfucker. And if anyone makes a move, he will die right here.
6: Na HBO Max naskočil seriál American Hostage, tedy Rukojmí v přímém přenosu, a odehrává se z velké části ve vysílacím studiu. Píše se rok 1977 a v Indianapolis se odehrává jeden z nejbizarnějších kriminálních případů americké historie. Tony Caritzis, muž přesvědčený, že ho okradla hypoteční společnost, přijde do kanceláře svého makléře, přiloží mu k hlavě brokovnici a klade si jedinou podmínku. Chce promluvit v rádiu. Volba padne na Freda Heckmana, nejoblíbenějšího zpravodajského reportéra ve městě, tedy na hlas, kterému místní věří. A Heckman se ocitne v pozici, o které nemluví žádná učebnice žurnalistiky. Když únosce pustí do éteru, uklidní situaci a možná zachrání rukojmímu život. Zároveň ale pachateli přidá nejvzácnější komoditu, jakou v té chvíli může mít. Publikum celé Ameriky. Celá akce trvala 63 hodin. Heckmana hraje John Hamm a Caritzise si střihl Giovanni Ribisi. Za seriálem stojí Sean Ryan, autor Nočního agenta, režie se ujali skvělý Adam Arkin a Nina Lopez Corrado. Tento příběh je natolik silný, že ho Hollywood odvyprávil už po čtvrté. Nejdřív dokument, pak hraný podcast, ve kterém už účinkoval Hamm, loni film Gus Van Santa s Billem Skarsgårdem a teď osmidílná série. Caritzis by měl zřejmě radost, protože on chtěl přesně tohle, aby ho bylo slyšet. Rukojmí v přímém přenosu najdete nyní na HBO Max.
7: Why don't you let me take some calls?
8: Get what you're owed, Tony.
9: They're trying to frame you.
0: Can we get some less provocative people calling in?
10: These are the least provocative calls. Everybody else wants him to kill.

0: senza che questo sia un riformatorio. Scegliete questa scuola per la carriera, ma è la scuola che sceglierà voi.
1: Na Netflixu dnes startuje nový italský seriál Akademie Minerva a je to teenagerské drama z prostředí, kde slovo rebelie stojí opravdu hodně. Děj se odehrává na vojenském liceu v Neapoli, tedy ve škole, která jakoby vypadla z jiného století. Budíček za rozbřesku, vlajky a trumpety, žádné mobily, žádné civilní oblečení a vedle běžných předmětů se tu učí vojenská taktika a šerm. Milostné vztahy jsou zakázané a každé porušení řádu má svou cenu. Mezi kadety se objeví Salvo, klub z dětského domova, který se do téhle pevnosti disciplíny nedostal, protože by toužil po uniformě. Přišel zjistit pravdu o svém nejlepším kamarádovi, který ze školy beze stopy zmizel. Vedle něj potkáme Vincenza, jenž se zoufale snaží dorovnat kariéru svého otce, a rozmazlenou Kamilu, kterou do Neapole poslala rodina z Milána jako nápravné opatření. Za kamerou stál Ivan Silvestrini, který dovedl k úspěchu italský fenomén Mare Fuori. Škola Minerva sice neexistuje, ale inspirace je jasná. Její slavná neapolská Nunciatella, jedna z nejstarších vojenských škol na světě. Natáčelo se navíc v barokním královském paláci v Portici, takže kulisy vypadají spíš jako zámek než jako kasárna. Osmidílnou Akademii Minerva najdete nyní na Netflixu.
2: Un anziano deve prendersi cura della sua matricola dall'inizio alla fine.
3: Lo so che cosa state pensando. Ma dove sono finito?
4: Certe persone sono predisposte a infrangere le regole.

0: We have to go.
1: They're looking for me, not you.
0: I'll die before I let them take.
1: That's what I'm afraid of. You have a war to fight.
2: Na HBO Max se rozjela druhá řada seriálu Cizinka Krev mé krve, tedy prequel k romantické sáze, která na jaře po 11 letech skončila a fanoušci se rozloučili s Jamie McClare. Prequel má za úkol vysvětlit, odkud se oba vzali. Sledujeme tedy paralelně dva milostné příběhy. Ve skotské Vysočině 18. století se do sebe zamilují Brian Fraser a Ellen McKenzie, tedy budoucí Jamieho rodiče. Jenže jejich vztah je zakázaný a Ellenini bratři mají s rodinným majetkem i s ní samotnou docela jiné plány. Druhá linka se odehrává v Evropě po první světové válce, kde se Julia a Henry, budoucí rodiče Claire, nešťastnou náhodou propadnou kamenným kruhem do minulosti. A právě tady druhá řada navazuje. Henryho stojící kameny znovu odnesou pryč, takže Julia zůstává v cizím století úplně sama, k tomu s novorozeným synem. A Henry má před sebou cestu zpátky, která ho stojí nejen síly, ale i duševní zdraví. Do toho všeho přijde rok 1715 a první jakobické povstání, takže zatímco se obě dvojice snaží dát dohromady své vztahy, Skotsko se jim pod nohama mění v bitevní pole. Druhou řadu Cizinky Krev mé krve najdete nyní na HBO Max.
1: We came through the stones by accident. We've been trying to get back ever since. Henry somehow went through without me and the baby.
0: I'm not supposed to be here.

0: co nejlépe hodnoceného přibylo v posledních dvou týdnech na streamingu. Apple TV Plus přidal australsko-americký thriller Pohřešovaná. Operátor tísňové linky přijme zoufalý hovor od dospívající dívky a začne být přesvědčený, že slyší svoji dceru, která zmizela před lety. Od té chvíle už ho nic nezastaví. Na Apple se rozjela šestá řada špionážního seriálu Slow Horses. Gary Oldman jako Jackson Lamb, nejodpudivější a zároveň nejlepší šéf britské rozvědky, a jeho parta odepsaných agentů jsou tentokrát na útěku. Diana Taverner je zatáhne do smrtelně nebezpečné hry o pomstu a do Slowhouse se po letech vrací agentka Sid Baker, o které si všichni mysleli, že je dávno mrtvá. Sezóna vychází rovnou ze dvou románů Micka Herona, bude to pěkně našťouchané. Disney Plus nasadil druhou řadu korejského seriálu Made in Korea. Jižní Korea 70. let, muž, který je přes den agentem tajné služby a v noci nebezpečným podnikatelem, a prokurátor, který ho chce za každou cenu potopit. Ve druhé řadě se Bík dostal blíž k moci a s ní i k soupeři, který má vlastního vlivu na rozdávání. Na HBO Max se rozjela druhá řada prekvelu Cizinka, krev mé krve, dvě dvojice, dvě století a kamenný kruh, který je zase rozdělí. Ke všemu vypukne jakobitské povstání a Skotsko se mění v bitevní pole. Netflix má čtvrtou řadu antologie Monstrum, tentokrát s příběhem Lizzie Borden. Poprvé stojí v centru téhle série žena, respektive dvě. Potlačovaná dcera zámožné novoanglické rodiny a její vzpurná služebná utíkají z domu plného ponižování do fantazii o sexu, moci a pomstě. Rok 1892, sekera a soud, který skončil s proštěním viny. Hrají Ella Beatty, Vicky Creeps, Charlie Hunnam nebo Rebecca Hall. Na Netflixu najdete taky pátou řadu izraelské Faudy. Odehrává se dva roky po útocích ze 7. října a traumatizovaný Doron se přes neschválenou odvetnou misi v Marseille dostane do operace v hlubokém utajení a do závodu s časem, aby zabránil dalšímu útoku. Prime Video rozšiřuje svět Reachera. Seriál Neagle sleduje soukromou vyšetřovatelku z Chicaga a bývalou kolegyni Jacka Reachera z vojenské policie. Když její starý kamarád zemře při podezřelé nehodě, jde si pro viníky sama. V hlavní roli Maria Stan a Alan Richardson se tam mihne taky. A na závěr lahůdka na Sky Showtime, dokument Epic Elvis Presley in Concert. Baz Luhrmann poskládal z nově nalezených záběrů největší hity, unikátní materiál ze zákulisí a portrét člověka, nejen ikony. Tohle si nenechte ujít, je to fakt skvělé. Tolik k nejlépe hodnoceným novinkám na streamingu za poslední dva týdny. Hovk!
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Na Apple dorazí Bratři a Prime Video zase hraje na city s Hypotézou lásky. Jsme nesmírně rádi, že jste součástí naší rodiny a pravidelně ladíte Zoom Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
2: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
1: All famous.
2: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
3: I like Michael Jackson.
2: Místo určení si naťukáš těmto tlačítky.
4: And is she hot? This is Madonna.
5: Whitney Houston.
6: Michael Jackson is the man of the 80s.
2: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
7: Zdravím všechny milovníky historie a hučikuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v září roku 1986 a 1996? Zuzana Maxa za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
0: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: skladbou I Can Prove It. Kdo ale nemůže potvrdit autenticitu své skladby, je Farley Check Master Funk.
1: To ne!
0: Je 6. září 1986 a na první příčku britského dance žebříčku se dostává jeho single Love Can Turn Around. Londýn tančí, šampaňské teče. Jen v jednom chicagském studiu je zatraceně dusno. Abychom pochopili proč, vrátíme se nějaký ten pátek zpátky v čase. Farley Keith Williams, jeden ze zakladatelů Hot Mix 5, legendárního DJského komanda rádia WBMX, sdílel na začátku 80. let pár roků domácnost se Stevem Hurlem, kterému celé Chicago říká Silk.
2: My DJ name was Steve Silk Hurley and I said I was gonna start calling myself Jackmaster Silk.
0: Dvě vycházející hvězdy chicagské houseové scény a jedna lednice, jenže tady nešlo o jídlo. Farley je liška podšitá a brzy do spolubydla vrazil Clean. Jacking je v Chicagu taneční šílenství, proto ten alias Jackmaster a přetahovaná o umělecké jméno. Dva mistři jackingu pod jednou střechou. To prostě nemohlo dopadnout dobře.
2: And when he said that, I was like, how can you change your name to Steve Jackmaster Hurley? I'm the real Jackmaster because I put this like I do that in all my records and I sample it, right? By Friday, his name was changed to Farley Jackmaster Funk.
1: To ne!
0: Takže byl na stole spor ohledně ukradeného jména. Farley si v této době zbalil fidlátka a vypadl z bytu Silka. Ale tím to neskončilo. Přibalil si k tomu ještě bonus.
2: Farley Funk and Keith is dead. He no longer exists. There's a new guy in town. His name is Farley Jackmaster Funk. Steve was on his way to the radio station with his tape, ready to make the new announcement that he is going to change his name to Steve Jackmaster Hurley. I couldn't believe it.

0: nicméně JM Silk představil nový single a chvíli na to se objevilo na americkém trhu bývalé spolubydlo Farley Jackmaster Funk v kooperaci s Jesse Saundersem a jejich single Love Can Turn Around.
1: Next thing I know, he had that version coming out that was kind of similar to what I did as far as arrangement, and of course they added their own lyrics and everything to it. And yeah, it was kind of a learning experience for me, you know.
0: Je to hořký, co? Farley si ze Silkyho nahrávek vzal rytmiku, basovou linku i monumentální dechy, které zní jako lodní siréna v přístavní mlze. A textař Vince Lawrence přepsal romantické vyznání na píseň o vztahu, který se sype.
1: You know, I can't ignore the things that he did. You know, but people make mistakes, he apologized, you know. I would say we're still friends, but just not on the level that we were at that point, you know.
0: Jedno vlastní eso pro kávu, ale Farley přeci jen měl Daryla Pendyho, zpěváka s operním a broadwayským základem a solistu kostelního sboru. Jeho teatrální vokální ekvilibristika dělá z nahrávky něco mezi nedělní mší a operní árií zaspívanou na diskotéce ve 3 ráno. A aby toho pro Silkyho nebylo málo, Farley stihl dřív dojednat vylisování v Anglii a here we are.
1: So it hurt, you know, it made me mad, you know, it was a bad time, but at the same time, it has its own place in history.
0: Kdo tedy vyhrává? Záleží, na kterém břehu Atlantiku totiž stojíte. Nejenže Farleyho single opanoval v září taneční hitparádu v Británii, vyhoupne se i na 10. místo hlavního singlového žebříčku a Love Can Turn Around od Farleyho Jackmaster Funk se stane vůbec prvním americkým house trackem v britské top 10 a otevře dveře do Evropy chicagské house music.
1: What I take from that is the blessing of Farley's record going top 10, whatever it did, it opened the door for the rest of us to come through.
0: Silkovo I Can Turn Around dorazí do Británie až v říjnu, kdy už je všechno rozdané a zbyde na něj 62. místo. Doma v Americe si ale dojde pro první příčku Billboard Hot Dance Club Play a k tomu se v lednu 87 Silkova vlastní autorská skladba Jack Your Body usadí na 2 týdny na samotném vrcholu hlavní britské singlové hitparády, kam Farley nikdy nedosáhl. Sladká revanč.
1: Enjoy all the things that I love to do for a living, like that's a blessing. And I can't focus on all the bad things that happen. For me to complain about that at this point, I think that would be pretty selfish of me.
0: Tak komu ta píseň vlastně patří? Silkovi, který ji nahrál první, Farleymu, který s ní dobil Evropu, Ronnie Hardymu, jehož prodloužený edit z klubu Music Box ovlivnil obě house verze, nebo Frankie Knucklesovi, který ji neustále mixoval ve Warehouse? Odpověď je až trapně jednoduchá. Nikomu z nich.
2: To ne.

0: Can't Turn Around je totiž disco single Isaaca Hayese z alba Chocolate Chip z roku 75. Track samotný i ta slavná basová linka, kvůli které se aktuálně v Chicagu vede svatá válka, pocházejí z Hayesova originálu. Dva chicagští kohouti se celou dobu rvou o vejce, které snesl úplně jiný pták.
1: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Beneath the surface of the perfect small town, a dark world awaits.
1: Lamberton je městečko jako vystřižené z pohlednice amerického snu. Jen kdyby v trávě neleželo lidské ucho. A 19. září 1986 ho David Lynch posílá do vybraných amerických kin. Jeho neonoárový modrý samet začíná z idyly maloměsta strhávat šmulkovou tapetu.
2: I found an ear.
3: You did? A human ear?
2: Yeah, I thought I should bring it to you.
1: Ucho najde student Jeffrey, kterého představuje Kyle MacLachlan, a jeho hrdina místo útěku rozehraje vlastní pátrání. Stopa ho dovede ke zpěvačce Doroty, kterou Isabella Rossellini hraje jako porcelánovou panenku se znatelnou prasklinou. Terorizuje ji psychopatický gangster Frank Booth v podání Dennise Hoppera a mezi tím vším se chvěje Sandy. Laura Dern, které bylo při natáčení 18 a kvůli roli nechala studií na univerzitě.
2: What can you tell about the person from the ear?
4: Well, once the tests are done, quite a lot. Sex, blood type, whether or not the ear came off a dead person. Also, it looks like the ear was cut off with scissors.
1: Lynch si tuhle uměleckou svobodu vyjednal u Dino De Laurentiise po propadlé Duně pod podmínkou, že bude mít nižší gáži a rozpočet nepřesáhne 6 milionů. Právo posledního střihu a tvůrčí carte blanche prostě stojí za to.
5: So I heard a few things about the ear.
2: Uh-huh. And?
5: Well, one name that keeps coming up is this woman singer. She lives in an apartment building that is real close to your house.
2: It's a strange world, isn't it?
5: Yeah.
2: You know where this woman's apartment building is?
1: Harry Dean Stanton ani Steven Berkoff o roli Franka nestáli, odradilo je extrémní násilí. Hopper, který byl chvíli po několika leté odvykací kůře, naopak údajně zavolal Lynchovi svým typickým dravým stylem, že musí hrát Franka. Já jsem Frank. A že je to tak, potvrdil koncem srpna festival v Montrealu, odkud si Hopper odnesl cenu pro nejlepšího herce.
6: Mami. Baby wants to fuck.
7: Hey, Bernio.
1: Nejvíc zariskovala Isabella Rossellini. Modelka a tvář Lancôme tu dostala svou první významnou dramatickou roli, jenže po testovacích projekcích ji agentura vyhodila a jeptišky z její bývalé školy v Římě jí volali, že se za ní modlí. Modrý samet potvrzuje, že je ďábelským snímkem.
8: Put your hands up! On your head! Do it! Get on your knees! Do it! What are you doing? Who are you? What's your name? What's your name?
2: Jeffrey.
8: Jeffrey what?
2: Jeffrey nothing.
8: Give me your wallet!
1: New York Times vítá okamžitou kultovní klasiku a Hoppera s Rossellini chválí, že hrají bez zábran. Přední recenzent Roger Ebert přiznává sexuálním scénám syrovou sílu, jenže občasná satira je podle něj podkopává. Rossellini je přesvědčivá a odvážná, ale Lynch ji podle něj neochránil filmem, který by za takovou oběť stál. Woody Allen s Martinem Scorsesem to ale vidí jinak. Oba prohlásí Modrý samet za nejlepší snímek roku. Však Lynch za něj získá svou už třetí nominaci na Oscara. Sošku za režii mu ale vyfoukne Oliver Stone s četou.
9: Who is this fuck?
5: Friend. He's from the neighborhood. We were just talking.
9: Oh, you're from the neighborhood. What's your name, neighbor?
2: Jeffrey.
5: He's a good kid, friend.
9: Shut the fuck up.
1: Démonický temný modrý samet podkreslený skvělou hudbou Angela Badalamentiho pokladny nijak nerozčísne. Úvodní víkend vynese necelých 800 tisíc dolarů a film utrží přes 8,5 milionu. Pro tvůrce je ale výhrou. Hopper dostal nezapomenutelnou roli a comeback jako ze žurnálu. Lynch se po devastujícím propadáku Duna vrátil na výsluní a Kyle MacLachlan se stává Lynchovým dvorním hercem. Blue Velvet je prostě nesmrtelnou klasikou už od svého startu a jedním z největších děl Davida Lynche.
9: All right, where do you want to go? Oh, I know. We got to go to Ben's, right?
10: Oh, right, we've got to see Ben.
9: Yeah, we got to.
10: We may all be killed.

0: Hi everyone, I'm Delroy from Firestar.
1: I'm Lorraine, I'm Magnificent.
2: Denise.
3: I'm Doris.
4: I'm Stedman.
5: Together, the Pearson family are Britain's answer to the Jacksons, already living up to their five-star name with the latest single climbing into the top 10.
6: Je 27. září 1986 a britská albová hitparáda má nového panovníka. Sourozenci Stedman, Lorraine, Denise, Doris a Delroy Pearsonovi, tedy Five Star, dnes usedají na trůn s druhou deskou Silk and Steel. Celou tuhle rodinnou manufakturu na hity rozjel v 83. otec a impresario Buster Pearson. Dětem založil label Tent Records a udělal z nich britskou edici Jackson 5.
3: In the long run, we just hope to be all-round entertainers and bigger than the Jacksons.
0: The only thing that I can see within Five Star and the Jacksons is that we're family. And that's the only thing. But it's a great compliment anyway.
6: Album Silk and Steel se stane jejich nejúspěšnějším, když získá čtyřnásobnou platinovou certifikaci. A v 87. k tomu Pearsonovi přidají Brit Award pro nejlepší skupinu roku. Five Star si díky úspěchu zařídí odpovídající životní podmínky. Koupí honosné sídlo Stonecourt, kde nechybí nahrávací studio, tenisové kurty a další nezbytnosti jako dům pro svůj fanklub.
7: Put the record right. Who owns which car?
0: The black Lamborghini at the end belongs to Denise. The white one is the best, that's mine.
6: A taky Ferrari, Lamborghini a další super luxusní vozejčky. Ostatně proč ne? Jsou to přece britští Jackson 5.
0: This Mercedes sports belongs to Doris, which you can't get open at the moment. This is very embarrassed. The red Ferrari belongs to Lorraine.
2: Yeah.
6: Rodina se jimi pochlubí v BBC a Británie na to zareaguje v zápětí.
0: The red Mercedes belongs to Steph.
2: And what about this one here? This whacking great thing.
0: This thing is the family car.
2: It's the only one that everybody could get inside. Yeah. It's amazing. Wow.
6: Sláva Five Star vyprchá rychleji než vůně nového vozu. Fanoušci se začnou pakovat a další desky půjdou postupně ke dnu.
2: Oh, is this is your studio?
0: Studio, yeah.
2: Oh, in the garage.
0: In the garage.
6: Kdo ale skálo pevně vydrží a neprchne? Finanční úřad. V roce 1990 Pearsonovi zbankrotují kvůli nezaplaceným daním a přijdou o Tent Records, Stonecourt a vlastně úplně o všechno. Hořkou tečku napíše dražba v roce 92. Platinové i stříbrné desky a pódiové kostýmy se prodají za pouhých 1593 liber. Pět hvězd zhasne jako stiskem vypínače a Pearsonovi prchnou před bulvárem za oceán.
8: Umělci, kde bysme bez nich byli?

0: září 1996 přistálo na rosijském letišti s 3hodinovým zpožděním letadlo s nápisem, který se táhl po celém trupu. Kingdom Entertainment a v něm král popu.
1: Tak Michael Jackson přeletěl do Prahy asi v 17 hodin. Potom každopádně pozdravil stovky fanoušků přímo na letištní ploše. Fanoušci byli vybráni ve speciálních soutěžích. Potom kolona asi 20 vozidel s Michaelem Jacksonem vyrazila Prahou směrem k hotelu Intercontinental.
0: Logo multimediální společnosti Kingdom Entertainment navrhl sám Michael Jackson a založil ji v březnu 96 se saudským princem s velkolepými plány. Obří zábavní parky, filmy i animované projekty.
1: Na každém místě, kde se Michael Jackson objevil, se okamžitě shromáždily stovky lidí. Stejně tak tady na Staroměstském náměstí, kde Michael Jackson navštívil obchod s loutkami v Železné ulici.
0: Hned druhý den vyrazil na objevnou výpravu po Praze od antikvariátu se starými mapami přes Václavské náměstí až po knihkupectví a hračkářství. Mezitím, co Michael objevoval Prahu, na Letenské pláni už nad Vltavou zhlížela jeho 10metrová socha v místě, kde kdysi trůnil Stalin přezdívaný Fronta na maso, dokud ho v roce 62 neodstřelili. Od 91. tam tiká metronom a nyní ve společnosti krále popu.
2: Poslední Jacksonovy kroky dnes vedly do prodejny CDček v Jungmanově ulici.
0: Zjevně osobní kontrola na skladnění History. V pátek zamířil za dětmi do dětského domova na Zbraslavi a do traumacentra v Motole, kde plyšáci z hračkářství našli své majitele. A nechyběla ani audience u prezidenta Václava Havla na Pražském hradě.
3: Krátkého rozhovoru využil Michael Jackson mimo jiné k pozvání na své zítřejší vystoupení na Letenské pláni v Praze. A Václav Havel svou účast podle informace agentury ČTK označil za možnou, ačkoliv Jacksonova hudba mu není příliš blízká.
0: V sobotu 7. září 1996 začíná Groove. Na Letenskou pláň se valí kolem 120 tisíc lidí. Praha dnes zahajuje celosvětové turné History a s 12 titulami techniky slibuje jeden z největších koncertů v dějinách země. Promotér Serge Grimaud, který prý povolení od starosty vyřídil za pouhých 5 dní, si stanovil jasnou misi. Turn History into Hysteria.
4: Fanoušci, kterých podstatná část přijela ze západní Evropy, se přes ohlášený dešť na slibovanou megashow zjevně těší.
5: Because I love Michael Jackson.

0: Ve 20.35 vypuká show, ve které Scream, They Don't Care About Us nebo In The Closet zaznívají naživo vůbec poprvé. 2¼ hodiny dlouhý spektákl doprovázejí záběry Michaela na velkoplošných obrazovkách, na kterých ale nevidíte tanečníky, takže velká část show je pro naprostou většinu diváků neviditelná. Mezi skladbami promítá se střihy videoklipů a koncert tak nějak ztrácí flow. Tečku za show udělá apoteoza ohňostroje.
1: Nebylo to ono, no, prostě čeká

0: Ti, kde turné pokračuje.
1: Diváci, kteří se těšili na něco výjimečného, odcházeli zklamání. Ti, kdo si přišli poslechnout Jacksonovy hity, byli spokojení.
0: Když přilétal, vítali ho stovky fanoušků. K odletu se sejde jen personál a hrstka nejvěrnějších dívek. A kritici celou megashow odbydou jako velké nic nebo směšný cirkus.

milionů fanoušků a zůstane posledním světovým turné Michaela Jacksona. Praha ale bude držet prvenství, které jí nikdo nevezme. Právě tady celá šňůra odstartovala a Praha se na pět dní stala hlavním městem krále popu. I like Michael, he's the

0: Finally, napsala C.C. Peniston během hodiny chemie. Reakce na tanečních parketech byla výbušná a tento debutový single z 91. jí vysloužil pozici nové královny taneční hudby. 9. září 1996 vychází její třetí deska I'm Moving On a titul nelže. C.C. sklouzává od třpitu diskokoulí k přítmí R&B. Vydavatelství A&M se bránilo, Finally byl přeci takový hit, tak proč nedodat další? C.C. trvala na obojím a výsledkem je hybrid.
1: People kept trying to change me from being just a regular girl and me wanting to sing to like you gotta be this diva with the lashes and lipstick and all the extra stuff and when I came from Arizona, I didn't know nothing about that.
0: Recenze jsou rozpačité, All Music mluví o odcizení vlastním fanouškům. Label chtěl po C.C. taky štíhlejší siluetu, prý kvůli lepší prodejnosti a tak z obalu zhlíží v úplném bílém obleku jako stělesnění městské sebejistoty. Jenže kdo tu novou image prodá? A&M nedávno spolklo label Perspective Records jako své černošské oddělení a ve chvíli, kdy byla deska hotová, propustilo celý tým až na jediného manažera. Album tak spadlo do propagačního vákua na celý rok.
1: Probably changing the girl into the diva who I've become today and understand about the music industry.
0: Zatímco

Je úterý 10. září 96 a americká rádia dostávají novinku ze soundtracku ke komedii The First Wives Club. 10 dní předtím, než se v kinech předvedou Betty Midler, Goldie Hawn a Diane Keaton, rozehřívá éter Puff Johnson se singlem Over and Over. Přitom tahle dívka mohla zářit už dávno. Ve 13 měla v ruce

0: Září patří v americké televizi premiérám a v letošní úrodě nových seriálů se třpití titul s hvězdou návratu do budoucnosti. Čekejte brutální tempo.
1: Mayor is not happy.
2: Sorry to hear about that. How you doing?
1: I'm okay. Let me see my schedule.
2: Why? You're not gonna have time for any of it?
1: No.
2: You gave me 6 no's. There's only 5 things on the list.
1: That last no, that's for you. You can use that however you want.
0: Je úterý 17. září 1996, 9:30 večer a ABC právě pouští do éteru sitcom Spin City, se kterým se Michael J. Fox po 7 letech vrací do seriálové přítomnosti. Hraje Mike Flahertyho, zástupce New Yorkského starosty a virtuóza politického spinu, který umí z každé ostudy vyžehlit triumf. Jen vlastní soukromí má zmačkané jako košily na dně kufru. A žehlit bude co, protože starosta Randall Winston v podání Barryho Bostwicka stihne hned v prvním díle urazit New Yorkské geje, zatímco popeláři stávkují.
3: Good morning, everyone! Flaherty, how's our city?
4: Oh, it can be better, sir.
3: That's what I like to hear.
0: Na radnici se Fox dostal po telefonu. Říká se, že Jeffrey Katzenberg z DreamWorks zavolal jemu i Garymu David Goldbergovi k duchovnímu otci Family Ties každému zvlášť a každému namluvil, že ten druhý po spolupráci přímo prahne. Fox sice tvrdí, že to on sám obvolával producenty, ale je to spin nebo pravda? Na radnici se to nikdy neví. Goldberg s Billem Lawrencem pak spíchli pilot za 4 dny, poslali ho Foxovi faxem a do 15:45 měli odpověď. Miluju to, jdu do toho. Recept byl prostý. Alex Keaton z Family Ties, kterého pustí k moci.
3: Mike, I need something to tell the press, they're killing me.
1: Strike's over, Paul. Finish.
3: Really?
1: Oh yeah.
3: You're not lying to me, are you?
1: I would be disappointed if this whole thing wasn't settled by this afternoon.
3: God, I love this job.
1: Okay, that's only gonna buy us a couple hours.
0: Kolem Foxe se na radnici tísní barvitá kohorta úředníků. Richard Kind jako tiskový mluvčí, kterého Goldberg zprvu nechtěl pustit ani ke konkurzu. Alan Ruck jako šéf kabinetu v dresu Detroit Red Wings, co by mrknutí na Ferrise Buellera. A Michael Boatman jako Carter, průlomová postava černošského geje.
5: Mr. Mayor, would you consider marching in the gay pride parade this week? What are you, drunk?
1: What was that? I didn't write that line. It's out there. He said it. Now what? I need a gay person.
0: Kritici zatím přešlapují. The Hollywood Reporter vidí slib, který se nenaplnil. Za to Spokesman Review už dnes věští hit se

0: sezóny. A trefí se. Ze 6 prvních seriálů DreamWorks bude jediným skutečným hitem a Fox si za Michaela Flahertyho odnese 3 zlaté globy v řadě a k ním i Emmy.
1: Come on, you tell me nobody is even leaning that way?
2: Do threesomes count?
1: Nobody even had a gay fling. Nobody here went to camp.
0: Jenže politika je vrtkavá a televize ještě víc. Po 4. sezóně v květnu 2000 se Mike Flaherty s radnicí rozloučí epizodou výmluvně nazvanou Goodbye. Michael J. Fox už totiž nebude zvládat extrémní nápor natáčení se svým postupujícím Parkinsonem a do Mikeovy kanceláře se tak nastěhuje Charlie Sheen.
3: I can't take this anymore, Mike. I can't take it. I don't know what's real and what's not. I don't know day from night, good from evil. I'm lost.
0: Seriál Spin City vydrží ještě 2 řady, než ABC v květnu 2002 po 145 dílech zhasne na radnici světla. K nám dorazí pod názvem Všichni starostovi muži a líp to vystihnout nešlo. Starosta je tu totiž hlavně do počtu.
1: What do you want to do? Do you want to stay out there and bitch about a parade? Or do you want to come in and make a difference?

dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme planetu, která jede v protisměru a nedělá si z toho vůbec nic. Jmenuje se GJ-390B, leží 73 světelných let daleko v souhvězdí Fénixe a obíhá svého rudého trpaslíka jednou za 2,9 dne. A to pospátku. Úplně opačně, než se točí její hvězda. Jak popisuje Universe Today, tým pod vedením doktoranda Jana Carcereta z Ženevské univerzity sledoval pomocí evropského dalekohledu v Chile 5 přechodů a pokaždé viděl efekt přesně obrácený. Sklon dráhy 136 stupňů. A tady je ta záhada. Obvykle za takový nepořádek může nějaký hromotluk poblíž. Tady žádný není. Vědci proto navrhují, že se celý prvotní disk převrátil, když na mladou hvězdu napadl nový plyn z okolního prostoru. Takže planeta, která se narodila do protisměru a nikdo ji

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska si posvítíme na krabičku, která by se vešla do ksíruční dašky, ale plánuje převrátit pohon kosmických lodí na ruby. Inženýři z Marshallova střediska v Huntsville v Alabamě, jak informuje NASA, dokončili náročnou sérii environmentálních a fyzických testů nového malého satelitu, který má udělat lety do vesmíru bezpečnější. Ta pointa je v tom slovíčku dvojrežimový. Dosud to chodilo tak, že loď potřebovala jeden systém na velké manévry a druhý, samostatný a pořádně objemný, na jemné konekce. Tahle družice zvládá obojí najednou. A k tomu bez klasických, pěkně výbušných paliv, se kterými technici zacházejí jako s rozlobeným sršněm. Menší hmotnost, méně součástek, méně věcí, co se může pokazit. To je v našem oboru téměř filozofie. Zkrátka, jednou krabičkou, dvakrát chytřeji. Tak ať vás dnešek popostrčí správným směrem. Ideálně bez výbušných paliv. Nejde se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

Pozdravím Fištronovcov, Ronkovcov, Medvedovcov, brum, brum, brum. Pozdravím aj Lily, aj Lala. Pozdravím všetkých. Mr. Vevoda. Samozrejme Dubajský princ. Celý svet. A pome. Čistý groove.

Shining, Shining. Jagerosa. No pre tých, čo nevedia, toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. Zapíš si to za uši.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul. Not everyone understands.

0: když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: Now comes the payoff.